Vozím limuzina, kdyže se prošina. Úzkom stazom, svaký den v autobusu, radio mi svěrá. Tuhuga moja.